0: Mám poklad. Já jsem prosím abonent nemocenské pokladní. Já jsem k vám poslán, já tady mám všechno sebou.
1: Stručně.
0: To jsem si nevzal.
1: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
0: Ano, já taky jsem ty zásady. Já nemám rád rozvláklé hovory, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
1: Račte ke kořenu.
0: A oni ale říkají, abych šel k vám. Vy jste kořen?
1: Dovolte, já?
0: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
1: Upozorní vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
0: Ano, zcela správně. Dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
1: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dáno za hradní.
0: No, a možná, že byste viděl víc, než tímhle tím škrábáním tady,
1: že? Pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
0: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal, já ho mám.
1: Co sem k čertu tedy lezete?
0: Tak podívejte se, já jsem dostal tohleto. Pěté.
1: To jste vy?
0: Že to jsem já?
1: No, pochopitelně.
0: No, vidíte, a domovník říkal, že je to počta turno.
1: To jo.
0: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
1: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
0: A co s ním mám dělat?
1: No patrně je potřebuje.
0: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
1: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádal jste si o ty zuby?
0: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby? Na co? To by se dá tu nemocnou nohu těma zubama ukousl.
1: Prosím, nerozčilujte se.
0: Já se nerozčiluju, já to konstatuju.
1: U nás se vina nestala.
0: U nás taky ne, já jsem sám doma.
1: Já myslím v kanceláři. Byl jste u úředního lékaře?
0: Ano.
1: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
0: Já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, a když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel.
1: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
0: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
1: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
0: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
1: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
0: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vydlaba Ďuliček, ne?
2: Prosím vás.
0: A je, už je tady druhý. Tenhle už je utáhnej, tak pocali rezervu.
2: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
0: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
2: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
0: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
2: Tak krátce a jasně, to si přejete.
0: Vymění zuby za bahno, a to hned.
2: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je jaké ASO, TETA nebo bazár?
0: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
2: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vy půjdete nahoru do druhého poschodí panu šéfékaři.
0: A co tam bude dělat?
2: Ať on rozhodne.
0: A co?
2: Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
0: Brejle! To já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplý pytlík s otrubama, že jo?
2: Prosím, tak si dávejte otruby.
0: A kde mám vzít?
2: Vaše věc.
0: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když si potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát koním z pytlíku.
2: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se vám.
0: Pokonám.
2: Malca.
0: Čert mě byl tohle ružen, ví. Hugenoti.
3: Nemůžete dát pozor.
0: Jej. To jste byl vy?
3: No ovšem.
0: Já jsem se to byl já?
3: Vždy jste mi vyrazil palec.
0: Ukažte. Ale to nic není, je to jenom povrchní.
3: Povrchní?
0: Tamhle si podejte žádost a dostanete na to pupeční pas.
2: Kláním se, pane Rado, buďte nám srdečně vítám.
3: Uctivá pochlada, pane tajemníku. Prosím vás, co to bylo za drzého nemotoru? Málem mě vyvrátil celý palec.
2: Nějaký odmítnutý žadatel, tak bych sem přijde strašná spousta.
3: Tak. Mimochodem řečeno, pane tajemníku, měl bych vám malou prosbu.
2: Prosím.
3: Telefonoval mě můj přítel, předseda Procházka, stran žádosti primáře z nemocnice svatého Jakuba.
2: A to je doktora Marka.
3: Doktora Marka. Ano. Prosím vás, kdyby přišel, ujměte se ho laskavě.
2: Samozřejmě, pane Rado, tu věci vemu sám za svou.
3: Velmi laskavě.
2: Pane Patočko, slyšel jste?
1: Prosím, pane
2: Rado. Kdyby přišel pan primář z nemocnice svatého Jakuba, tak se mu ve všem vyhovím.
1: A pan primář z nemocnice svatého.
2: Poznamenejte si.
0: Tak jsem tady. Tak já jdu od toho doktora nahoře.
1: Co vám říkal?
0: Neříkal mi nic, vzal mě zuby a dal mi tohleto. A já to ale nemůžu přečíst, co to tam je napsáno?
1: Já vám to rozluštím. Jo, tak si máte dávat teplý.
0: Aha, no to je teda ale vážný nápad. A na to studoval doktora. Na teplý.
4: Tak, ale teďka, kde je to bahno?
1: Jak je bahno?
4: No, on mě přece vzal zuby a dal mě bahno. A to tady...
1: Pane, tady o bahnu vůbec nic není.
4: Ale musí tam být.
1: Není,
4: tak se dívejte, tadyhle někde, no. No tady, no, a Twitrum a Blátum. Blátum, Sajerajtum, Marastum, no.
1: Ad vitrum ad latum, to znamená do přinešené nádoby, prosím.
4: Tak vy bahno nedáte?
1: Ne.
4: Tak zuby zpátky.
1: Dovolte, pane.
4: Zuby zpátky, já už na ně někde hubu najdu a já je prodám.
1: Pane, ty zuby vám vůbec nepatřily.
4: Ale bahno mě patřilo.
1: Pane, od toho je směrodatný lékař, prosím.
4: Tak kde je ředitel od tohohle tobogánu?
1: Dovolte, jaký tobogán?
4: Je to tobogán, protože nahoře tam vždycky vlezu a dole mě to vyhodí.
1: Náš pan ředitel má ve druhém patře kancelář, prosím.
4: Taky jedu. Já už jdu dneska po druhý do druhého patra. Jestli tam ale půjdu ještě jednou, tak se s tím barákem rozlučte, nebo vám z něj udělám chyši jenovou. Poklona. Ano, prosím, promiňte, pan ředitel, prosím.
5: Já nejsem ředitel, já jsem definitivní kancelářský sluha.
4: Aha, tak to je něco jiného. A kde, prosím, pan ředitel?
5: Pan ředitel tu není, nebyl tu.
4: A nebude tu. Z toho já ovšem vyvodím důsledky. Poklona. Tak nahoru jsem leděl po 4 schodech a dolů jsem jel po kandru. A musím vám říct, že pan ředitel u vás tady nahoře prý od roku 1924 nebyl.
1: Pane, potom vám vůbec nic není. Náš pan ředitel má také ještě jiné povinnosti.
4: No tak to je správně. A kdyby to měl málo, tak u nás se uvolnilo místo nočního hlídače a nemocnice u svatého Jakuba. To není k zahození, pane.
1: Vy radšíte být z nemocnice od svatého Jakuba?
4: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
6: No ale proč jste nám to neřekl dříve?
4: Když mě nepustíte ke slovu, jste nám jako rasy porazili.
1: Promiňte laskavě, všechno dáme do pořádku. Co budete potřebovat, dostanete.
4: Já vím.
1: Každopádně.
4: A dostanu bahno?
1: No zajisté, zavolám pana tajemníka.
4: Pan tajemník šel do sklepa, říkal mi sluha, že přišel stáče šaratici.
1: Oh, to bude omyl. Prosím, račte dá, zavedu vás, pane tajemníku. Prosím, všechno dáme do pořádku, prosím, račte. Pane tajemníku, je tady ten pán.
2: Tady pán?
1: Ten pán.
2: Uzas. Prosím vás, to si nevíte, s tím člověkem rady sám. Pane, žádám vás naposledy a slušně, abyste nás přestal obtěžovat.
1: Jo.
2: Bez debat, prosím, tam jsou dveře.
1: Panečku, to je omyl, ten pán je z nemocnice od svatého Jakuba.
2: No, tak proč to neřeknete hned? No jak teďko vypadá? Prosím, račte dál, jen račte.
4: Já se držím za ruka.
2: Prosím, račte dál. Prosím, buďte nám srdečně vítán. Malé strpení, prosím, úplně všechno zařídíme, ano? Tak pane Patočko, co jsem říkal? Panu primáři se vaše vyhoví, ano?
1: Ano, pan asistent doktora Brunera to zamítl.
2: Ale blbost.
1: Prosím.
2: Nahoru, ať to přepíše, ano?
1: Okamžik, malý okamžik.
2: Malé strpení, už jsme o všem uvědomění.
4: Ano, ano.
2: Ano.
4: On přece telefonoval.
2: Ano, panu Radovi, a ten nás o všem uvědomil.
4: Aha.
2: Kdybychom byli dušili, to račte být.
4: Ne, on se tady žádný nikoho na nic nezeptá, i tady se to vyhazuje inkognito.
2: No, prosím, promiňte mě, prosím.
4: Ne,
2: to víte, přijde se taková spousta různých žadatelů s různými malicharnostmi. A kdybychom měli každému vyhovět...
4: Ne, to by musel pan říct, slevit z gáže.
2: No, na to, jak to kdo bere?
4: Každej takhle.
2: Aha, pan Rada, zapomněl jsem si zde rukavice.
7: Děkuji srdečně.
4: Pokonám.
7: Má hosta, zase vy?
4: Zase vy.
7: Pane tajemníku, prosím vás, řekněte mi, co je tohle za chlapa.
4: Ne, neříkejte mu to, ať hádá.
7: No, pane?
2: Dovolte, pane Rado, to je přece váš chráněnec z nemocnice svatého Jakuba.
7: Cože, z nemocnice svatého Jakuba?
2: To je on.
7: Vy hráčíte být z nemocnice svatého Jakuba?
4: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
7: No to mě ohromně těší, prosím, ano. Že poznávám nositele tak slavného jména.
4: Vy víte, jak se jmenuju?
7: Ale strašně již dlouho, jenže bohužel jsem nevěděl, komu vlastně to jméno patří.
4: Mě, vojak živa mě.
7: No to mám velikou radost.
4: A co pak dělá prstiček?
7: Ale to je maličkost. Sám jste říkal, že to rázu docela povrchního, na když to řekne odborník vašeho zrna.
4: No, odborník, to se nedá říct, tedy trošičku tomu rozumím, protože člověk sem tam za ta léta něco pochopí.
7: To je rozprovile, člověk za ta léta sem tam něco pochopí.
2: Ale myslím, že nemístná skromnost.
7: A to kraj je nemístná skromnost, no, ale teď bohužel musím se odporoušet.
4: Můžete pryč?
7: Ano, musím. Odvážím dcerušku do Lažan, do naší vily, protože ona by se tady chudinka přes sobotu a přes neděli nudila.
4: No,
7: já jedu totiž do Plzně.
4: To si dáte plzeňský.
7: No, jen s mírou. Tak bylo mě skutečně velkým potěšením.
4: A vám to nezmáš.
7: Velkým potěšením, že jsem vás poznal.
4: Potěší na města.
7: Tak jdu se nasledanou,
4: pane Rado. To je zajímavý a zvláštní člověk, co? Ze začátku byl na mě jako raz a teď úplnej mílius. Taková změna.
1: Pane tajemníku, pan doktor Brunner prosí, aby ten pán laskavě přišel nahoru k prohlídce.
2: Výborně, doprovojte pánu.
1: Prosím,
2: hned jsem za vámi.
1: Prašte laskavě, prosím.
2: Ukloň se.
1: Prosím.
8: Pánové, Přijde sem kolega primář z nemocnice od svatého Jakuba. Kapacita takhle, abyste se některý přebretnul. Pozor.
4: Hražte dál, hražte dál.
8: A, pan kolega, vítám vás. No, tak hražte dál. Tak kde pak máme to revma?
4: Ischias, pane doktore.
8: Aha, ischias, no tak ischias, to se na to musíme podívat. Tak hražte se hračkavě obrátit.
4: Aha, tak, hražte. Mám se slíknout.
8: Ale ne, to zbytečno, pane kolega. Aha. Se postavit rovně, hezky, tak. Prosím, pánové, to je klasický rigorózní případ vrklého zánětu sedacího nervu, pánové. Evidentní ischias, každý na první pohled to musí poznat. Tak hotovo, pane kolego.
4: Já to mám na vrchu. To je zajímavé, tohleto. Já před chvilkou jsem vypadal jako simulant a teď je to docela něco jiného. Jestli to nebylo tím, že mě prvé prohlíželi zepředu.
8: A víte, pane kolego, že můžete mít pravdu? Protože zepředu je více končetina proporcionálně zcela odlišně, tak i příznaky zepředu nejsou tak jasně patrné, protože tomu brání, abych tak řekl...
4: Puky na kalhota.
8: Průběh nervů, pane kolego.
4: Ty ne? Ne, to je vážně, jak vy máte poznatky. A ty uzávěry, na vás může být pojišťovna hrdá.
8: No, pane kolego, příliš mi lichotíte, to víte člověk za ta léta praxe, jak si. No, ale zázraky se nedějí.
4: Ale vy jste zázračný člověk, opravdu. Jenom mě mrzí, že jsem sem vůbec jezdil. Já jsem vám mohl poslat kalhoty počtou a stačilo to.
8: Pane kolego, takový genius ze mne sotva kdy
4: bude.
8: Pane Patočko, vyplníte formulář, pojďte.
9: Tak, spokojen.
4: Prosím vás, co tohle je za doktora?
9: Náš, to je doktor Brunner.
4: To je Brunner?
9: Ano, ano.
4: Je to já znám, Brunner!
8: Prosím, pane kolego.
4: Poklona, já jim váš sejra. To je pěknej smraďok. Prosím vás, kde jste tohle doktora vzali?
9: No, to myslím, že je zásla našeho generálního ředitele. Oni jsou totiž nějak zpřízněni, víte, švagr nebo tak nějak.
4: A, tak proto on je tak dobrý.
9: No tedy hlavní věc, že představenstvo je s ním spokojeno.
4: No, ale oni tady nejsou pojištěni u vás.
8: Tak napište diagnózu D15.
4: Prosím vás, co to je?
9: D15, to je naše úřední statistická značka, tedy D nemoce čivstva a 15, tuším, neuralgie sedacího nervu.
4: A tak, já myslím, to nějaká ponorka.
8: Tak, pane kolego, tak co bychom tak předepsali?
4: No, já bych vás moc prosil o pár kostek pišťanskýho bahna.
8: Ale pane kolego, to přece nestojí za to ani škrtnout pérem. Já myslím, že vaše choroba potřebuje takového odborného léčení, řekněme, takový pobyt v lázních, v rádiových lázních, v Rochově.
4: A to byste mi dali hned?
9: No ovšem, co nejdřív, ještě dnes, prostě. No,
8: to je pohled.
10: Půjčte mi, prosím, ten časopis.
11: To je pro pana primáře Marka. Prosím.
12: A děkuji.
10: Dovolíte, prosím, abych si přisedla.
4: Prosím, vy jste seděla tamhle, ne?
10: Ano, svítí mi tam slunce. Bylo mě řečeno, že račte
4: být. Vy zaměstnán, dobře vás informovali.
10: O, jistě, že. O, to je docela pochopitelné. Člověk vašeho zrna je přece vyhledáván. Máte jistě v nemocnici plné ruce práce. Zdravý člověk nikdy nepochopí, jaké má nemocný svízele. Mně příkladně hrozně sužuje hlava. Mám takový zvláštní pocit, jako když mi najednou z hlavy vyrůstá strom.
4: Strom? A úplně máte pocit stromové takhle co a vítr taky také s váma clouma? A taky brabci na vás, taky se dají na vás brabci? A prosím vás, mohla byste mě říct, jakýho druhu ten strom je?
10: Jabloň je to.
4: Tak to máte fajn. To máte ohromný, to se můžete vždycky česat až na podzim.
10: Věřte mi, že mám někdy úžasné bolesti. Přes den to jde, ale večer, jak přijde 10. hodina, začne mi to v hlavě dloubat, vrtat. Do 3 hodin nezamhouřím oka, v posteli nemohu vydržet.
4: A proč si nehlednete na kanapě? Třeba máte v posteli tyhle ty...
10: Ale to ne, chtěla jsem se vás jenom zeptat.
4: No.
10: Mohlo by to snad být vážné?
4: No, víte, já vás nechci strašit, protože to není mým úmyslem. Ale nikdy se nemá žádná věc brát na lehkou váhu. Kolikrát z nepatrnosti se může vyvinout dalekosáhlý následek. Jo, a já už musím jít.
10: Tak to já si to z toho operaci ještě rozmyslím. Děkuji vám srdečně.
4: Já ti dám babo otravovat.
8: Tak, výborně. Nechte tady tu lahev, co byste se zbytečně namáhal. Úspornost především. A pana kolega, tak co? Co pak děláš? Co myslíš, kolik tak může vážit takováhle skrenička?
4: Jo, milé kamaráde, asi 30 gramů to má.
8: 30 gramů, výborně, 30 gramů. Tak to máme 30 gramů whisky, je 15 gramů alkoholu. Kolik jsem vypil tak skrenček?
4: Jo, kamaráde, to nevím, kolik vypil?
13: 7, prosím.
4: 7,
8: 7 výborně, tak 7x, 15 je 105, tak řekněme tak přibližně 100 kalorií. Rozumíme? To je ovšem málo pro mě. Tedy já musím mít nejméně 1000 kalorek sobě, abych se dostal do takové formy, rozumíme?
5: Pane kamaráde, víš, co se mě od tebe hrozně líbí? No. Že na tohle jdeš vědecky, víš? Člověk teda může být notorický alkoholik, no. Ale jak proto má vědecký podklad, tak mu to veřejnosti projde, víš?
8: Výborně, jenomže tohle to není žádný alkohol.
4: Nýbrž
8: utajené teplo, které se teprve uvnitř v organismu uvolňuje.
5: Vezení, kamaráde. A pěstuješ ti už hodně dlouho tohle vnitřní vytápění?
8: Jo. Proč?
5: Že nemáš ještě propálený kotel a stržený manometr, víš?
8: No tak zlý to není, kamarádičku. Tu máš na napíš.
5: Ne, tak.
8: Na napíš.
5: No, já to nepiju.
8: A je to whisky.
5: Já, ať je to lidský, víš, a já to nesnáším.
8: Ale no lidský, whisky.
5: Jo?
8: Whisky, na. Napis.
5: Není to moc silný? Voda z akumulátoru, voda z akumulátoru. Ne, no. Pozehni, nemáš ty tohleto plechový, když to není možný. Pane, já jsem se tě chtěl něco zeptat. No. Jak oni ti vlastně říkají křestním jménem?
8: Osvald.
5: Osman?
8: A Osman, pak jsem nějaký Turek. Osvald!
5: A Osvald, jako Schwarzwald, víš?
8: Jo.
5: Pozorně, ale řekni mě jednu věc. No. Proč ty vlastně tady máš takhle tu flašku stát, když ti stačí 1000 kalorií?
8: Jemilka, 1000, aby si se zvedl od stolu a šel domů. 1000, než vlezeš do postele, 1000, než usneš a máš po flašce tep. Přesně všechno vypočítáš.
5: No to ty vlastně ani tak moc nepiješ, když na tebe nepospíchám.
8: Ale jo, jde to. Já ti naliju.
5: No.
8: Já ti naliju.
5: Já jsem příjemně vytopenej, víš?
8: Tak já sám. Ale koňak. Haló, koňak.
13: Ty si myslíš, že já jsem špatný doktor, když jsem tam piju?
5: Jsi moc dobrý doktor a já ti řeknu, veřejnosti musí být vděčná, když se takhle zrychtuješ a ještě jdeš operovat, že jo?
8: Výborně. Poslouchej, Štouf, je tady takovej hic?
5: Ale není, ale ty přikládáš pořád jak blázen. Já ti řeknu, to je hrozně, já se těším na to, až jednou v tobě bouchnou sas. To bude rána. To bylo mi komunitní berajíčák.
8: Výborně, mám si ještě nalej?
5: Ale ne, pozor, já ti řeknu, víš, že to bude hrozně, až ti dostaneš delirium tremens.
8: Jak to? Já že dostanu delirium?
5: Ještě 10 flašek a máš ho. Pozeš, Vajdi, znáš ti tu baladu o delirium tremens?
8: Štofi, nemám pojetí.
5: Tak já ti recitnu. Dávej pozor.
8: Buď tak láska.
14: Došera večera bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční celá vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak olověné břímě se vkrádá do duše. Široce rozevřených očí dvojice, jež neklidně září z vyhublých přepadlých kachetických tváří, ještě ubožejší nese. A celé v hrozném neklidu se třese, jako když číšník slc na talíři nese. A široce rozevřených očí dvojice vybalené jak dvě vodnice. A všech děje se v hrozném tremoru od dlan nahoru, od paty po zuby tisící záškovy, jak i pak orace, hlace a obrace. Však zkušený lékař na první ráz by řekl tu, vyda to mrákotné zastření intelektu, jež funkci duševní brzdí a zastaví. Delirantní představy. V tom slyš, jak s vychřicimi závod měl ke Karlštejnu jezdecu háně. A kde si v koutku, ve víru křeči se zachvěl trup. Hej, ze všech stran se průvod myši rojí, uprostřed čtyř stupy se v osmi stupy bojí. Tak vpravo, vlevo, cíč, dvě bojů bočně psíl, já předu jejich vůdce. Myšák bílý a svižným pochodem zamilu je skočné, těch myši tisíce svou defilírku počne. Když skončen myší voj, zas jiné hnusné stvůry z děrzemských vylézají housenky štíři můry. Otvorní chrobáci, lepkavý slimáci, vyzábilých pakobilek, stíny mátožné a s rukama sepjatýma kudlanky nábožné. A všechna ta zvěř po vyhublém těle vzhůru se šplhá zoby a kusely na bezvládné tělo se vrhá. Ten ráz, jak pod čarovným proutkem všechna ta hnusota mizí, když ozvou se tóny od někud jaké zpsisí. Nikde si vtajemnu, jak něžné jsou a luzné. Tam ozve se volání od někud jakési hrůzné. Ech, jiným výstrahou to končí. Ty povaho čunčí. Bál jsi se?
15: Bál.
14: Tak pojď spát.
15: Kamarádičku,
14: no.
15: Prosím tebe, doprovod mě do mého pokoje.
14: Tak pojď, já ti přísahám, já už alkohol pít nebudu. Prosím vás, co je to za sprosťáka?
16: To je pan inspektor.
14: Který?
16: Kdo?
14: Tenhle? Ten o tom rozhoduje?
16: No.
14: Pokoná hostiva. Léčete, prosím, pane inspektore, já jsem zde kvůli ty sraženině.
17: Jo, oni vás poslali z té mlíkárny.
14: Já tady nejsem kvůli žádnému mlíku, já jsem tady kvůli smrtelnému zranění, který jsem utrpěl při srážce vlaku u Vrněn.
17: A vy jste tomu smrtelnému zranění nepodlech?
14: Podlech.
17: A jak to, že jste tady?
14: Taky koukám.
17: Proč tím vůbec chodíte sem, proč tím nejdete k doktorovi?
14: Já jsem u lékaře byl. Doktor lékař se na to podíval a povedal, jděte s tím tadyhle sem jako k vám a tady, že dostanu bolestný.
17: A to je něco jiného. A přepíšeme protokol.
14: Přepíšeme protokol, vítám.
17: Vaše jméno?
14: Boleslav.
17: Boleslav, stará nebo mladá?
14: Boleslav.
17: Stará nebo mladá?
14: Já mám radši mladší.
17: Co nám do toho, co vy máte radši, já se vás ptám, jestli je ta Boleslav stará nebo mladá?
18: Stará nebo mladá?
14: Já se jmenuji Boleslav, to je křestní jméno, jako je, řekněme, Langhans Atelier.
17: Tak napíšou tam Boleslav Langhans.
14: Boleslav Langhans, žádný, já nejsem žádný Boleslav Langhans. Moje jméno je Boleslav Hnipírdo.
17: Boleslav Hnipírdo. A jak můžete člověče s tak blbým jménem líst do vlaku?
14: Kvůli vám ho nechám utíkat vedle vagónu.
17: Tak narodil jste se?
14: Ano.
17: No to vím.
14: No to se ví, že jsem se narodil. Snad si mě někdo nevymyslel.
17: Kde jste se narodil?
14: Dobrotivý okres Praha.
17: Tak mi sem daj místopis, že musíte jít papíry a jdou si sem se mnou. A jdou mi jde?
14: Jde?
17: Ne, se jde.
14: Ta
17: ticho. Máš mýva. A žádný dobrotivý okres Praha není.
14: Ale jak pak ne, Ferdinand dobrotivý párník.
17: Jo, párník. On se narodil na párníku. Kde bydlíte?
14: Ježiš, jak se ta ulice jmenuje? Je to nějaký francouzský generál.
17: Francouzský generál,
14: to já budu vědět. Moment, tak nějak od F.
17: Od F, od F francouz. Ale Hopištoková.
14: Hopištoková
17: napíšu. Jaký máte číslo?
14: 42.
17: U domu? U krku. Co je mi do vašeho čísla u krku, já se vás tam na číslo u domu.
18: Jaký si přejou?
17: Třeba starý.
18: Starý to tam už není.
17: Tak nový.
18: Co tam teprve zejta zase budou dávat?
17: Tak napíšou toho času bez čísla.
15: Bez čísla.
17: Máte rodiče?
18: Ano. Matinko sice už ne, ale tatička ano.
17: Tatička máte?
18: Ano.
17: Čím je tatiček?
18: Tatiček je Foch.
17: Počkaj, Foch. To si ale protokoluje.
18: Co tam? Tak to napište Heine.
17: No já věděl.
18: Heine.
17: Ale to musíte stejně podepsat, víte?
18: Taky?
17: Jo.
18: Tak napište Pytlák.
17: Tak když já to věděl, napíšou Pytlák. Kde pytlačil pan otec?
18: Na panství knížete Hohenlohe.
17: Hohenlohe.

0: to tady je? Co mi to tady děláte za zpěvácký folet a já ještě zpívám tady s váma? Já tohle to přece tady nebudu trpět. Já tohle to nemám zapotřebí. Já to přece nemusím v mé kanceláři tohle to říct.
1: Pouchněte s tím, prosím vás, pěkně.
0: Tak to bychom měli všechno a teď, jak to bylo s tou srážkou? Jak jste k tomu přišel?
2: Prosím, pane, přednosto, já jsem k tomu nepřišel, mě k tomu přivezli.
0: No to vím. A jak to bylo?
2: To bylo následovně a to sice.
0: No.
2: Sedím doma, nic netušíc, jak nevinné holátko, zpravuju si rádio. A najednou přijde listonoš, totiž my zvonek nemáme, ale koukal jsem, že někdo zvoní.
0: Jak můžete koukat, že někdo zvoní?
2: Já taky koukám.
0: No tak, to přece musí být slyšet, ne?
2: My máme díru v odsuku.
0: Aha.
2: A jakmile k nám někdo přijde a chce zvonit, tak prostě do té dírky také strčí prst a my vidíme z druhé strany, že někdo jde. No, otevřít, tam listonoš.
0: No.
2: Já povídám, co si přejete, listonoši? A listonoš mi přines telegram.
0: Jo.
2: Tam stálo. Milý synu, abyste měli psinu, přijeď k nám na 5 o'clock vepřový.
0: Vepřový 5 o'clock?
2: Ano.
0: No tak to jsou docela obyčejný prasečí hody, že?
2: No já jsem vás nechtěl urazit, pane přednosta.
0: Píšou dál. No a jak to bylo dál?
2: Pak jsem se sebral a šel jsem udělat k domácímu hodiny.
0: Aha, a vy jste hodinář?
2: Ne. On má churavou kukačku v hodinách. Tak já mu za ní chodím občas kuknout.
0: Vy umíte?
2: Já odpoledne, prosím?
0: Vy umíte?
2: No. Tři jsou.
0: Tři?
2: Jo.
0: Akorát je to. Tak dál.
2: No tak jsem se sebral a šel jsem u dráze. Císaře pána Františka Josefa Wilsona. Přijdu k tomu pánovi, co jako štípá ty lístky.
0: Já.
2: No a povídám. Je to tamhle. Takhle se on zrovna nachytal v ohlíce a já jsem přeběh koleje.
0: A napíšou přeběh koleje. No a teď dál?
2: No a teďka jsem skočil do vlaku, pač on byl v pohybu.
0: A to jo. Vy jste skákal do vlaku, když byl v pohybu.
2: Ano.
0: Jo. Napíšou tady. Vlak byl v pohybu, on doň skákal.
2: On doň skákal. Tak. Toho jsem neviděl, Ondoně. Já jsem skákal na té mojí straně sám. Třeba Ondoň skákal z druhé strany, ne?
0: Jaký Ondoň?
2: Nevím, vy říkáte.
0: A jo, ne, to jako já myslím vás, rozumíte? Když napíšu tady Ondoň, to je jako vy Ondoň jste skákal, že jo?
2: Já?
0: Jo.
2: Tak já jsem Ondoň.
0: Vy jste Ondoň.
2: Podívejte.
0: Ano.
2: Je zajímavé.
0: V tomhle případě jste vy Ondoň, v tomhle tom. No.
2: Ale já jsem Hnipírdo, přitom taky ještě.
0: Ale to já vím, ale tak vy jste jako Hnipírdo Ondoň skákal, ne?
2: Ondoň Hnipírdo skákal, ano. Ne? Skákal, ne?
0: Ne, skákal, ne.
2: Jako odbytné, tak tohle je skákal, ne?
0: A žádné skákal, ne, tady vy jste Ondoň Hnipírdo, že ano? Hnipírdo Ondoň skákal, no. To jste vy.
2: Já už tomu rozumím. Teda já jsem. A moje žena je ona Doňa.
0: Ale třeba.
2: A děti jsou Doňata.
0: Taky. Jedno. No a teď samozřejmě jste šel do třetí třídy.
2: Do třetí třídy jsem šel, ale tam bylo plno.
0: Tak jste šel do druhý.
2: Ne.
0: Kam?
2: Do první. Tam bylo napsáno Cárův kurýr. Tak jsem šel do toho pan.
0: Tam do toho kupe jste šel,
2: do toho kupe jsem šel, jsem šel.
0: Ale posledněte, že vy jste neměli jistek, víte?
2: Ne.
0: Jste neměli jistek, víte?
2: Ne.
0: Neměl.
2: No.
0: Ne? Neměl, že ne? No.
2: Jste tam byl? Někdy?
0: Nebyl. Ale vy jste neměl jistek, že jo? Neměl jste. Tak a teď šel kontrolor, že jo? A vy jste neměl lístek.
2: Ano.
0: Co jste udělal?
2: Já jsem se skoval.
0: Aha.
2: Tam.
0: Napíšou to. No a teď co bylo dál?
2: No. A jedeme dál, jedeme dál, jedeme dál, zemstr, zemstr, zemstr, zemstr, zemstr, zemstr, zemstr, znáte ten zvon? Najednou dvě stanici za Bechyní se to srazilo.
0: Počkat, ale vy jste chtěl jet jenom do Bechyně, že jo?
2: Ano.
0: A proč jste nevystoupil v Bechyni?
2: On tam nestavěl vlak.
0: Nebudete, prosím vás, povídat, že v Bechyni nestavěl vlak. Proč pak by tam byl nestavěl?
2: On se hněvá mašinci a s přednostou.
0: No a teď co se tam dál?
2: No a teď se to srazilo.
0: Aha, jo, napíšou přijel dvě stanice, ale jsme zapomněli.
2: No, přijel dvě stanice.
3: Jo.
2: Mají to?
3: No.
2: No a teďka to byla hrozná rána.
0: Jo.
2: Hrozně jsem se leknul, napíšu, že jsem se leknul.
0: Napíšou to, Houčenskou ptát.
2: A teďka tak, jsem na tohle a tohle, víte, a najednou jsem vyrazil v okno.
0: Vy jste vyrazil v okno.
2: No jak se to stalo, jsem se chtěl chytit takhle záchranný brzdy, co jsem utrh samozřejmě.
0: Aha, napíšou,
2: brzdu, pravou rukou.
0: A teď jak to bylo s tím oknem?
2: Dvě okna, to jsem říkal?
0: No, jedno jste říkal. Dvě byly. Dvě okna rozdělil,
2: no. No a teďka samozřejmě. Je tam našli zraněnýho, těžce zraněnýho.
0: Aha.
2: Zavedli mě umělecký dýchání.
0: Umělecký? Snad umělý, ne?
2: Umělý.
0: No proč to?
2: No proč? Umělý dýchání.
0: No.
2: No teď z lékařů by mě ošetřovali.
0: Jo.
2: No konstatoval ten jeden lékař. Nevím, jak on se jmenoval, ten doktor. On se mě představoval.
0: Představoval.
2: Bože můj, já. Říha.
0: A, dobře.
2: Teď jsem si vzpomněl.
0: No tak dobře.
2: Na ten mě poslal do nemocnice, tam mě fotografovali.
0: Jo.
2: Krásný s ním.
0: Ale.
2: A, nepřál by si mladej pan kabinetu?
0: No, prosím, mohli jste. Že ho píšou, to mohu já fotografovat kosti.
2: No, tam mě konstatovali,
0: no.
2: Že mám teda, jak jste vidět zde, zde od chodidla až nahoru počínaje, je lehké brnění. Vidíte? Lehké brnění. Solar plexus influenzum carbidum.
3: Carbidum.
2: A tadyhle mám sakum pacum. A ty latě submanda a ta husa špekuliandum. Lalicha paprtě a ano je ve špičce. Pak mám tadyhle zadřenej nárazník.
0: Máte tam. Napíšu ukrát nárazník.
2: A rozdrcený ovoce.
0: Jste vás ovoce nějaký?
2: Jo. Jabka.
0: Hodně?
2: Dvě, na koleně.
3: Dvě a půl.
0: Jo, tak, to je něco jiného. Tak dobře, mají to napsaný?
3: Všecko.
0: Vy to spočítají všechno, jo? Daj mi to dohromady a já si zatím tady panem Nipírem promluvím. Tak podívejte se, pane Nipírdo. Tak my máme pro tyhle ty zranění, víte, jednu taxu. Ať je to ruka, ať je to hlava, ať je to noha, ať je to cokoliv, na to máme na všechno jednu taxu a ta je 5 000 korun.
2: No to, třeba no. Já jsem počítal s 300 korun.
0: Dobře, teď jste spokojený, že jo?
2: Já jsem úplně spokojený
0: s penězma. Dobře, podívejte se. Vy třeba, když jdete ven, tak si to rozmyslíte. Můžete si s náma soudit.
2: Ne, 5 000, dovolte.
0: To vám není nic platný, poněvadž taxa je 5 000.
2: Ano.
0: Jste s tím spokojený?
2: Je, dovolte, já vám podpíšu kvitanci.
0: Prosím. Halo, mají to spočítané?
2: Ano, prosím.
0: Dajte sem.
2: A jdeme pokladní, že jo?
0: Okamžik.
2: Prosím.
0: Tak podívejte se, pane Nipírdo, tadyhle. Tak vy máte dostat 5 000 korun. Ano, bolestního, že?
2: Ano.
0: Teď ovšem na pokutách, to všechno jsme tady sepsali,
2: no, to,
0: to u vás dělá 5 400 korun.
2: No,
0: víte?
2: No,
0: na pokutách.
2: Tak ještě 400 víc.
0: Jo, 400 víc to dělá.
2: 5 400.
0: Jo, tak těch 400 víc nám doplatíte u pokladny.
2: Co? Jo, 400 víc, jo.
0: Jo.
2: A tak vy dáte těch 5 000. A z toho já doplatím. No,
3: ale na pokutách tady.
0: Ne, to tedy jako už bychom měli, víte, to jako těch 5 000 vy už máte.
2: Ne, já nemám.
0: Já vím, že je nemáte, ale
2: teď
0: jako...
2: Teď si mě musíte přednostat?
3: Vy je máte dostat.
2: Koukejte. No, mám, ale ještě nemám.
0: Koukejte, myslete si, jako že už je máte.
3: Jako byste je měl.
2: Jo, ale teď já ji pro Krista Pána ještě nemám, tak jak můžu myslet, že je mám?
0: Teď já vím, že je nemáte, vy je taky nedostanete. Páč, vy máte dostat 5 000, že jo? Na pokutách, co jsme tady
2: spočítali. Tak já mám ještě doplácet 400.
0: 400 korun pokladny,
2: ano. A za ten úraz ještě já, který smrtelně zranil, ještě já mám za doplácet 400, jak si představujete?
0: No prosím, načala, správně, na pokutách.
2: To není pravda, to já ještě si najdu jiný cesty, abych já ještě doplácel za to, že já trpěl a upěl pod lokomotivou, já který na sobě celý vlak nes.
0: Prosím, počkat, prosím,
2: nechci abyste já, a spletkali se, kde to mám jít na vyšší štanci.
0: Prosím,
2: já chci vyšší štanci.
0: Dobře, prosím, když si chcete stěžovat, račte nahoru do druhého poschodí, panu vrchnímu radovi, číslo dveří 134.
2: 134?
0: Ano.
2: Už jde?
0: Už jde?
2: Prosím.
0: Mám to.
2: Dobře. Já jsem jasný. Vlastně, prosím, nesmíte vyslet, nebo vás. Vás opatruj Bůh.
4: Tak. A teď uvidíte, co já dovedu. Teď vám tady provedu takovej cambus, že vám budou lítat spisy. Tak pimprdlata na stole. Prosím, tady doufám, že jsem tady na poslední štanci. Já nemám zapotřebí, jak já také lítal, počel tak dělal, abych já se také potuloval po ministerstvech, když hledám bolestné, které skutečně já zasloužím. To nemá být, to se dá dělat. Takovýmhle způsobem jedna z lidma, který nasadí vlastní životní krky. Tady dostanu to bolestný, zavrňaný, a nebo budete vidět, jak já si z toho pojedu důsledky.
5: Sedněte si. Narušte mě v práci. Hned na vás dojde.
4: Jaký pak dojde, to mě říká každý. Já jej nevolu, absolutně to nemám. Zapotřebí, abych já tady čekal, abych já se nechal takovýmhle způsobem šikanédrovat. Prosím.
2: Já vám to pošlu písemně.
6: Rádio Jich Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Ty vole, sebevrah. Ty vole, vysí. S vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobrej, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady to. Jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby. Nejsem ze šaškárny převlečený, nic. Vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: No, to je jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady frér zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírali lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle dole.
1: Sbírat s lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na foliman se propíchaný větvema pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozšílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je toho na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11 do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila vám volno?
1: Dneska.
0: Dneska.
1: To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid, hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Hlejte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No za chvilku jde měsíc pěkně.
1: No a co mám dělat, no?
0: No ne, tak... Jak pak je daleko ten měsíc od Země? To je dálka, co?
1: No co, nevím, jak je daleko. Američani tam letěli skoro týden.
0: No jo? No ne, já mám jest na měsíc na školení a nevím, jak se tam dostanu. To tak jako zajímá trošku. No. Hlejte, jestli máte trable, jak jste říkal, kdo dneska nemá. Já mám taky trable.
1: Jo.
0: Ale musíte tomu umět nějak, že jo, čelit. Taky, že jo. Já mám ženu, no tam mi zahybá, že jo, děti, blbci propadají, no tak. A co, no, skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že jo. Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón. Takový.
1: Vagón?
0: No, jako vagón, jo, železniční vagón, no, bylo to levnější prostě, tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenýrek. No, to jsou trable.
1: To jsou trable.
0: Hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete. Přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem měl z chaty z vagónu, že jo? Sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: No nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábů pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, světý gumy, pěkně dovnitř, v obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No vyměnil je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: Hergol, vy jste tvrdý na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal. Jsme šli koupit kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebo sekáč, nefak. A mě se držte, v klidu.
1: Vždyť se držím. Ergo, tak běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Depreze. Tak řekněte nějaký vtip po nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem
0: no.
1: A úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou. Já vás vytáhnu ven.
1: Jo? Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znovu.
0: Žádný hovadiny, podejte mi. Je!
1: Tak to už je dneska čtvrtý policajt. Já to snad

od řečí se vede vychvalování, nabízání, malebných umel. Tetky, strýci, šoaje, děvčice a děcka, všecko v jednej guči na ringu. Jarmak v městečku. Francek břeští, že mu Jurka zjedl sladkou píšťalku a za chvilku zase i bečí Jurka, že mu Francek rozšlápl brožu za širáček. Turek s naježenýma fůsama, jak když pes čuchne do plín řve, jak kdyby byl na jarmaku sám a usekává z velikých rychle tureckého medu. Za grajcar a po grajcare. A Carmen s pomalovanou hadrou na hlavě a s krůžkama v ušách hádá hlubým ľuďom z ruky a opíca s olezeným zadkem zase jí táhá planéty. A však jarmaky na Slovensku jsou známe svou živostí a moc lidí při nich zažilo všelijaké radosti a i zlosti. A to se podívajme, co nám tento jarmak přinesl.

Vidím na zhledanou, abych říkal na klučíska. Jane, Joško, Francku, Ignácu, chodte to oslavit, mám holubě na návštěvě. Šohaje se nedali dlouho pobízat a vpadli do hospody na špici. Tam chutno pojedli, vínečka popili a když už byli všetci pěkně rozkohlútení, tože půjdou na jarmak provést nějakou ledačinu. Najprv si vzali na mužku Turka. Jurka se optal, co stojí celá krychla tureckého medu, a když se dověděl, že pětistovku to štěl, aby mu usekl za 5 grajcarů. Však měl sotva čas uskočit, lebo sekáž mu letěl zrovna kolem ucha. Potom uvázali opici na ozad hrkávku a ta se tak vyplašila, že se uškubla zetázka a Carmen zmetl za ňu. A když už dopálili kdekoho, povídá Janek. Kluci, co tady budem furt palundovat, pojďme na kyselé, henkaj jsou teďka s ohárkama. Pojďme. Stejnak mám po tém víně řízeň jak velblůd, schvaloval nápad Jurka. Obstuplíš, kopek s velikým řešnováním. Teti, dajte mě oharek. A mě dajte 2. A mě také. Když Ignác dojedl oharek baňatý, jak dyňu můdro pronesl. Teti, ale u vás je to přece jenom nejlacinější. Člověk sa tého oharka nají, vody sa přitem napije a ještě si přitem aj ruky umije. A France, který měl po víně pálení, že se napije tej kyselej vody, a Jurka chtěl také vody a ještě vymýšlel. Tetko, a v čilně dajte ten největší ohárek, co máte ve škopku, ale musí být veliký, jak chudého mlaca cep. Tetka si vyhrnuli rukávy na jubce, chvílku šmátrali ve škopku, najednou se spokojeno zašůřili a pravili, ha, už ho držím, to je samec. A vytáhli z cípleho potkána velikého jak kočku, jenom mu z ocaza kyselá voda kapala. Jurka s očiskama vyplešenýma jak vajčiska, zbledl jak družbový žorec, lapl za břuch a ohryzek mu poskočil. Bolestnost zakňučala, ruka mu vyletěla jak šabla, pác tetku po chrbtě, kop do škopka, hnedka i obrůčky odletěli. Franckovi se po čemsi brklo, hepl za roh a oharková voda z něho fíčala jak z kamenej žaby v zámeckém parku. Z Ignáca vyšlo, co zjedl před 14 dňama a Janek s Jožkou čapěli v ulice za počtu a kropili kopřivy. No, hotová průtr zmračen. Oharková tetka se ale nedali jenom tak lehko poškvrnit. Vzali travnicu a šůz Jurku trháčama po ušách, jenom zapíščal. Ale naježil se jak morák a drc tetku. Hnedka ji přeleděli přes tragač. No a to byla poslední partia, kterou tetka prohráli v ohárkové mariáši. Zlomená ruka. Chodba okresního soudu uviděla 5 paskřivců ještě dneska i bledých jak straková zeď. Žádná medicína na světě by jim lepší střevka nepropucovala jak ohárky tetky Zalátovej. Pán soudci přešli protokol, prohlédli si Jurku a tetku, která měli ještě ruku na šátku a pravili, chyby na obou stranách, pleba s ohledem na to, že je Šohaj zachovali, ale s divokou krví už týden vězení podmínečně a Salátová se odkazují na pořad práva civilního k úhradě lékařského ošetření. Teďka se vymlouvali, že jim ten ohárek musela nějaká potvora hodit do škopka, ale Francek jim důvěrno pošuškal do ucha. Teti, nic z toho nedělajte. Také protáhnutí u doktora by stálo nějakou zlatku, ale u vás jsme to měli všetci za 20 grajcarů.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle prd vidíme. No, to je ono.
2: Ano, to je nádherný.
1: Teď máme pocit, že si

0: opravdu můžeme s někým povídat.
1: Ano, tak jako jsme okolo jednoho stolu, tak, jako když sedíme doma.
0: Tak, akorát, že vy nemáte minerál.
2: Takže předávám slovo.
1: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
0: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
1: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež, se Zdeňkem to tež.
0: Já teda
1: pokrátka. Se Zdeňkou, no která na to přišla.
0: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
1: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
0: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
1: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
0: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
1: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
0: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravej nohavici, hned v levej nohavici, protože tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
1: Za no, problémy.
0: Za problémy. Já, vy máte podprstenku, že jo? Tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, každá má svoji klíčku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, sléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso o tom mluví, říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubek, to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska vidí to. Nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
1: Je to byl nejdřív udělaný špert. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
0: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený a tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
1: Po mně šli vždycky v životě trpaslíci, ale teprve teď jsem pochopila proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne. A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje.
0: Takhle to nějak vypadalo, protože ty měli opravdu ty oči nazy, rozumíte, jo? A až ještě chlípný pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle. No a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
1: Když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Hadečana. Jsme nejbohatší ze všech.
0: Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně v štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla, na zdarově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak tak udělal. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říká, sleduj, jak toho hajzle zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, na zdarově. Ten taky, to zase takhle. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se páplal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třát a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala a tak dál. A ty Melody Boys, ty tam takhle byli přestali hrát.
1: Ty jste měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
0: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka trpaslíka.
1: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
0: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do mezi prsí, jak by to řekl spisovně.
1: Měl tam mi došák.
0: To mi pláklej.
1: To asi takhle. Já to nemám u kolen.
0: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
1: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama a tam byl udušený, že jo?
0: Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu skládal ten kyslík, nebo já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohle všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tacko. Byl opřenej o sexuální podložku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
1: pacinky.
0: Na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď bude to normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
1: protože řekla... Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
0: no,
1: jo?
0: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebudeš. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce seno, taky měli zastavujou a další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dříve nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mamá. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláši s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
1: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
0: Ano, referentka pro styk z veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál, za kolik? A já mu říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
1: No, Bílá růže, myslím, že se to jmenuje.
0: Tam jako vždycky za...
1: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
0: Pro tamty.
1: Ne pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo, co, kdo. Jiný tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
0: My jsme tomu říkali na stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel týrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noce.
1: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, Seno, Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
0: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
1: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
0: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy, náušnice,
1: prstenu. Taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
0: celý
1: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký taky, film.
0: Ano.
1: Ano.
0: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
1: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to kamej. Kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě tak, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, a to řekni ty zase.
0: Já to pak, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
1: Ne, a... ona, prakticky ona neotravovala život. Protože já jí milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, no je to žluční po druhý, je to hlava po třetí, je to noha po čtvrtý, je to něco, čili, že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
0: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vidle, když jako zapíchnete, jako jo. A teď on tam čekala, těma vidlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic, jednu hodinu odpoledne a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teďkon, jak ji teda zničit?
1: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý, takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
0: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, no jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
1: Ale natučený je to na kůžičce. Že mu jel svoje vlasy.
0: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím.
1: Kůžička, to je to by... Vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale umělý jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, kdyby tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
0: Takže, přátelé, a to říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. On říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
1: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct, za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
0: První záběr, přátelé.
1: Bombardáky na sobě. Dvíhala se dvě obrace, ty hnědý punčochy. Tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
0: Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a pam, tak teď, bože, teď, už to dá, nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl jsem na tu postelku a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinu takovou tašku, tam to strčila.
1: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
0: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
1: No, když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
0: To neznali naší tetu Mařku. To byla opravdu ta dovedla rodině zatopit, ale... Přátelé, v tom momentě se to spojilo, no, teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesník.
1: No, mi to nevyšlo.
0: Dobře, takže to bylo ono, takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli. A fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadně, tadyhle pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukalo z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
1: Ona říká, kdo to je?
0: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to.
1: Noričku, ti říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
0: Čapek, Přejflugová.
1: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
0: A jednou se stalo, že tahle ta paní červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helen říká, točte, točte, nebo exne.
1: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
0: A paní červená říká, někdo exne, Helenko.
1: To jelo. A už to jelo znova.
0: To byla nezmar, to byla nezmar ženská tak.
1: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi tím, mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na kampě a na té kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili, že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě pan doktor, říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
0: No a já jsem
1: vletěl.
0: Připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli, děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
1: Budeš
0: prosím
1: hrát matku Blanky.
0: Blanky Bohdanový.
1: Blanky Bohdanový.
0: Okamžitě ta Erna vám...
1: Úplně jiný výraz.
0: Jiný výraz, chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a teď jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst, tak jsem to tam dopsal tu postavu, zase jsem to přijel zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned 2. nebo 3. den jí hnali z postele a musela za dost velký bolestí chodit už.
1: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit.
0: No.
1: A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky.
0: Říká,
1: s tím
0: doktore,
1: člověkem.
0: Říká, pane doktore, musíte honem, honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesl ten scénář, ona to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
1: na,
0: do, ne, na Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam ji došpendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, 2 rezidence jsem postavila od Sumstovaristva Ježíšova, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primár mě říká, pane Pročka, vy jste jí zachránili život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě teda byla energií.
1: No, je ještě, nabitá jak dělo.
0: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v Písku.
1: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí si nevšimlo, ani že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
0: ne,
1: si.
0: Ne, já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
1: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
0: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě.
1: Tak.
0: A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala, plavala.
1: A velmi rychle plavala.
0: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo na vrch, ještě možná víc.
1: No to jsem...
0: Podívali se na sebe.
1: Jirka a... lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
0: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
1: Ta jí vyšoupla.
0: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No, Helenka tam potom k ní teda šila, tam spolu hovořili.
1: A ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já ušel jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus. Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny. A ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo?
0: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani na šrat, podívej se, jak vypadáš, jak jste redina, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích uvolení, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, všude kam se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se odejvalo ze všech strán, jsme někdo lítali děti po jezere a tak dále.
1: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
0: No.
1: No a jak si to měl mámino příbuzenstvo a tátovo?
0: Matka řekla, koukej tam, vzíte tu Jiřinu na to filmování, tetu Vlastu a tetu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotový. Ale já jsem, přátelé, jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem, teta, budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A řekni, pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat, stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam mít to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A řekni, pokoj, já nikam nejdu, jo, prosím tě, tam já provoz tu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta také seděla. A když tam jde? Jo, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ježiš, Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě tam jde. Ježiš, Maria, provostu, se tam nevokazovat. No, Krista pánba, vidíte a jde. A vy jste taková podlední šešťapajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty dvě, který si, nebo tři, který se teda jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blaženou na motorce, vy se za nima ohlídnete. Ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450, 460 korun.
1: Někdy i menší.
0: Někdy i menší. No pro ty lidi to byly strašně vyplněné, pro ty babky. Říkali, ženský. Já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady do Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdu filmovat, že jdu kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak jsem to musel rozdělit, tak půlka bab šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak se to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali, a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi a nic celkem a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A to leželo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, takže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme tam před konzumem, Žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají domátku rozumu. Tady takový peníze našemu klukovi, on to umí, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu ty, s těma tetkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každý vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky. Marčina, to byla hodná, to

0: ti auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A dělala, říkala do mě, pochoď, co, ať je to kdo chce. Ale zastavuju tady před náma, když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven, nějaký chlap, pojď a podívat, ježiš, kdo to je. Dělala, dej mě pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme bydli hned u hřbitova. A babička, tak to jdou na hřbitov, když to, ježišmarja. To, že to je Vlasta Průchout, ježiš, ta má ránu, ta sešla celá žlutá v hubě, ježiš, si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla, dělala, říkala, seď tady na prdeli, kam zase letí, a dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře, Vlastička holka, si to, já tě hned poznala, je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hoštících a vzala se někam do pryč, jo, a jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl skrz okno, jak babička jim to vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Vítala do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta Vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hrob. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem a ona to, ježi, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu a tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes si ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď...
0: Já to musím, to... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
0: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100 a dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
0: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?
0: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
1: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ach. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a... Dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla. Měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát. A ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom už kdy už bude v Hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ne, ta

0: planá voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice. A já se říká, no teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky. Nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta kelíška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál. Rozumíte? A dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena. Přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme. Rozumíte? A jí to potrhlo nohy. Samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby. Začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte sem všichni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mají, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbadat. A my ten galíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor. Tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty vlnky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona řekla, to přece není možný, že by nabupnali nebo co. Tak já se otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla. Zase to rvala do té huby. Pak se na to pojde říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby. A lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
1: My jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
0: Nebyly to střední Čechy.
1: Jižní Čechy to byly.
0: Jižní, to je zajímavé.
1: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Jepa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Jepa, pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkouc. No, prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to, jenom váleli v budějících. Ani tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to všechno hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Třeba tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle dva roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
0: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a to kdyby Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale... To si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
1: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, umučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty, všechny, co jste tam viděli. A sezval jsem kamarády, kamarádky od nás chtěli zhoštit a udělali jsme z toho teda, že teda umučení svatýho Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej. Au, jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže se to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to by byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
0: A natočit se to muselo,
2: protože, to muselo, protože to
0: se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
2: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že žije jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala takováhle hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, dcera tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou i ta jedna, co byla blondýna, bude mít tmavou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak to tak udělali, nám přišli, já jsem to, já také to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako
0: sehrát.
2: Ten je rytmus. Stop, špatně to děláte, to není možný, protože distance je taková, to budu muset pít. 80 cm, to nejde, že? Tak znova, po druhý, po třetí, a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako, tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl, děti, ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Děti, učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No bylo, a zeptali se.
0: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele les, říkal, a ještě těle, nebo že ti to dopovím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. Nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o tom vám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespeara, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho voloupili, že jo, byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový A ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnějších, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
2: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plíbovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu, Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
0: A ještě kostýmy. Ano.
2: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
0: To už tam
2: celá
0: ten
2: škoda.
0: Smetek.
2: Celá škola. Od první do devátý třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové, a tam taková holčička měla nějaké culíky, a tady si věděli ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, by mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žalujete, nosál, co sál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Ne! To úplně couvnul. Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky protože doma zmlátili a holčička hrála.
0: A jak ráda
2: a pak. Jak ráda potom. A říkala, pane režisér, ona takhle ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát. No, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Slunce seno toho malýho Jirku.
0: Toho zmetka.
2: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
0: No ten dostal ode mě teda.
2: Musím vám, že jsme to zkoušit tu scénu, jak tam otrávit ty králíky a Helenka tak jako rodině takhle jako tohle to a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch a kluk nic, nepa, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno. Tak, Helena. Kamera, jedem. Buch, buch do dítěte. To bylo tak vyděšený, že dostává opravdu vtí facky, že zapomněl křičet, brečet.
0: No ale on v životě dostal poprvé. Maminka plakala u kamen. Já, jak to, a já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkaženej. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jak je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se tam jmenovalo, škubánky s mákem. On z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře. Potom jim vej prasku, sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako
2: se. To se tam také třeba chudinka a pak mi říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
0: Jsem byla ruka půl strašidlo.
2: Herodeska.
0: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
2: No, tak to víte děti, no.
0: No, vyrost,
2: to bylo po pěti letech.
0: Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku dala facku.
2: Coura jedna.
0: Coura jedna.
2: Nějaká taková. A on na tom kanapi říká, mami, a co to je coura? Ples, hajzle jeden, jo.
0: No,
2: a to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
0: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tam dostal obouma.
2: To nepocitně počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
0: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
2: My jsme točili Jasněnku, Byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
0: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
2: A kouřila?
0: Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout cukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako, tím jste se nenajedli. Ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
2: Takhle tam seděla, kouřila.
0: A teď jsem byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková, ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní
2: procházku. S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
0: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřila. A hodnej se stal, až když mě viděl.
2: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuď se mě, já nejsem čarodejnice, já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Kluk koukal, říká, pojď se mnou vyfotit, táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit, budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
0: maminka
2: se.
0: Maminka už začala cpát, jenom
2: říká,
0: aby se
2: to... Dítě
0: a vedla ho, že jo, a ten šel přesně
2: jako,
0: tak.
2: Ne, tak jako, a říká, no, no. Dí, a říká, Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem, pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došlo na dosah, tak Helena říká, aaa, teď si tě sežeru. Přátelé.
0: To dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
2: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
0: Začalo
2: se také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
0: Ano, letitej, on má.
2: Ale když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásku.
0: Ano.
2: Než bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
0: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří teda jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
2: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a ona říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
0: A paní doktorka nic.
2: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. A paní doktorka zase nic.
0: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to už být 6x v radu vzhůru a než

0: A chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se. Zvedněte ruku, zeptejte se na něco. No šup, honem. Zadu takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů. Jiřina říká, nezabil bys je. No.
1: A my se ptáte, že já jako věštím jiném, já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii a já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
0: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
1: No. A ani o kousek, kde to...
0: Přátelé, opravdu Helena Růžičková je čarodejnice. Tady
1: ale bílá. Krví.
0: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce, cenu a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, nebo to nenatočíme. Helenka, Nemel, ukáž, ta papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Helenka se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil se Zemlín a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, bědmo, teď jsem mě rozstal. Stojí Mlejn, máme naši ty kostýmy, naspívaný playbacky, písničky, všecko.
1: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
0: A Helena říkala, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, z přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to. Vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mě říkala, hele, žádná princezna Zemlina, holku tady není, nevidím. Počítala dál, říká, příští rok tady máš pohádku, ale princezna Zemlina to není. Přátelé, aby jsme příští rok točili Pekla 6.1. A princezna Zemlina 2 se točila i v roce 99. Čarodejnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
1: Zdeňku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
0: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale přišel mladý kluk takový, opravdu sportovní, říkal, tak s tím se budu rozumět. A musím mi tak podávám ruku, představím se a říkal, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě koukal. Říkal, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod... Já myslím, že jste dělal srandu. Musím, žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal do pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě. Tak... Začíná to na...
1: Všichni víme. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
2: Tady
1: bylo, kde byl? Já myslím, kde byl, nebo kde byl? Bylo nám s vámi moc pěkně.
0: Škoda, že jste se neptali víc.
1: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
0: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená a nevyužitá.
1: Přejme vám překrásný školní rok, protože...
0: No, to je blbá, viď?
1: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
0: No, to bylo překrásné, no.
1: No, ale prostě snažit se... Já jsem jenom chtěla říct, že kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu, vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem...

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Horolínska.
2: Jihomoravská správa silnic směřuje k rozsáhlé opravě průtahu Mutinicemi na silnici mezi Hodonínem a Brnem. O zakázku se uchází 7 firem a nejnižší nabídka přesahuje 18 milionů, což je výrazně méně než původní odhad. Rekonstrukce téměř 1700 metrového úseku by mohla začít v červnu a potrvá přibližně 4 měsíce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, k večeru a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně i s bouřkou, hlavně v západní a severní části kraje. Nejvyšší denní teplota mezi 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat bavice a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina? Mňam. V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Jihomoravský kraj rozdělí 18 milionů mezi téměř 200 sborů dobrovolných hasičů. Například v Drnholci na Břeclavsku pořídí za 74 tisíc korun stabilizační tyče a ve Velkých Pavlovicích nové zásahové obleky. Dotace pomohou i dalším obcím s nákupem přilep, čerpadel nebo další potřebné techniky.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, k večeru a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně i s bouřkou, hlavně v západní a severní části kraje. Nejvyšší denní teplota mezi 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina? Mňam. V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj letos poskytne asi 4 740 000 korun 67 venkovským prodejnám. Původní rozpočet nestačil, Jihomoravský kraj ho proto navýšil kvůli velkému zájmu obcí. Podpora má pomoci udržet obchody na venkově, které jsou důležité pro místní služby i setkávání lidí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, k večeru a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně i s bouřkou, hlavně v západní a severní části kraje. Nejvyšší denní teplota mezi 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Chladnější leden a únor zvýšili letos spotřebu tepla napříč Jihomoravským krajem. Teplárny zatím topnou sezónu neukončily a dodávky plánují minimálně do poloviny května. Většina provozu už přešla z uhlí na zemní plyn a využívá moderní kogenerační jednotky. Ty kromě tepla vyrábí také elektřinu, což pomáhá snižovat náklady pro domácnosti.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, k večeru a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně i s bouřkou, hlavně v západní a severní části kraje. Nejvyšší denní teplota mezi 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Máma rád, mě máma rád.
2: Lubí mě,
1: máma rád, mě máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Pamatujete, jak chutnala poctivá cukrařina? Mňam. V cukrárně Máslové trubičky pečeme podle tradice už od roku 92. Dopřejte si naše legendární trubičky, mini zákusky nebo bohaté dorty i hned k dostání nebo na zakázku. Stavte se pro sladkou radost do hypermarketu Albert v Hodoníně nebo v Břeclavi. Máslové trubičky. Tradice, která chutná.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
2: Jihomoravská správa silnic směřuje k rozsáhlé opravě průtahu Mutěnicemi na silnici mezi Hodonínem a Brnem. O zakázku se uchází 7 firem a nejnižší nabídka přesahuje 18 milionů, což je výrazně méně než původní odhad. Rekonstrukce téměř 1700 metrového úseku by mohla začít v červnu a potrvá přibližně 4 měsíce.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na Jihomoravě oblačno až polojasno, k večeru a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně i s bouřkou, hlavně v západní a severní části kraje. Nejvyšší denní teplota mezi 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
2: Jihomoravský kraj rozdělí 18 milionů mezi téměř 200 sborů dobrovolných hasičů. Například v Drnholci na Břeclavsku pořídí za 74 tisíc korun stabilizační tyče a ve Velkých Pavlovicích nové zásahové obleky. Dotace pomohou i dalším obcím s nákupem přilep, čerpadel nebo další potřebné techniky.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, k večeru a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně s bouřkou, hlavně v západní a severní části kraje. Nejvyšší denní teplota mezi 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj letos poskytne asi 4 740 000 korun 67 venkovským prodejnám. Původní rozpočet nestačil, Jihomoravský kraj ho proto navýšil kvůli velkému zájmu obcí. Podpora má pomoci udržet obchody na venkově, které jsou důležité pro místní služby i setkávání lidí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy oblačno až polojasno, k večeru a večer se může s malou pravděpodobností objevit přeháňka, případně i s bouřkou, hlavně v západní a severní části kraje. Nejvyšší denní teplota mezi 26 až 29 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopeče připravují opravu dětského hřiště u Masarykova náměstí. Hotovo by mělo být na konci školního roku. Radní už schválili výzvu pro firmy, které se o zakázku uchází. Hřiště projde kompletní obnovou herních prvků, část z nich město využije jinde. Jde o další z řady oprav, kdy radnice každý rok modernizuje jedno hřiště ve městě.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území, hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší denní teplota 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu

0: od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Na jihu Moravy se dále šíří žloutenka a od začátku roku hygienici evidují už 335 případů. Za poslední měsíc přibylo dalších 60 nakažených, což je sice méně než dříve, ale situace je stále vážná. Region tak tvoří téměř třetinu všech případů v celém Česku. Podle hygieniků je hlavní ochranou důkladná hygiena, zejména mytí rukou před jídlem.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území, hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší denní teplota 23 až 26 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cymbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně ze Strážnicka.
2: Na účet města Brna se dorazila evropská dotace ve výši 3,5 milionu korun na nové hygienické zázemí v areálu zámku. Peníze město získalo zpětně na projekt úprav pravého předzámčí. Celkové náklady na stavbu byly zhruba 8 milionů korun. Radnice zároveň potvrzuje, že většinu větších investic plánuje vždy s podporou dotací.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území, hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší denní teplota 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Přijeďte si vychutnat 59. ročník historicky nejstarší vinařské události u nás i ve světě. Valtické vinné trhy startují už v pátek 8. května a pokračují až do sobotních nočních hodin. Těšte se na špičková vína z celého světa, doprovodný program s cimbálovou muzikou nebo sobotní koncert kapely The Teachers. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Takže od pátku 8. května.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Stavba zimního stadionu v Uherském Hradišti pokračuje rychle a zatím dodržuje plánovaný termín dokončení. Na konci minulého týdne se na místě uskutečnil další kontrolní den. Každý den na stavbě pracují desítky dělníků a práce výrazně postupují. Hotovo by mělo být letos v září.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území, hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší denní teplota 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: V sobotu 9. května ožijí Dolní Bojanovice hudbou i skvělým jídlem. Bojanovský festival hudby a jídla startuje ve 14 hodin. Těšit se můžete na kapelu Queenie i Sebastiana. Přijďte si užít den plný chutí, muziky a zábavy pro celou rodinu. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Více informací na www.dolnibojanovice.cz.
3: Zveme vás na Valtické vinné trhy. Od pátku 8. do soboty 9. května se můžete ve Valticích těšit na špičková vína, bohatý doprovodný program, cymbálky, koncert kapely The Teachers a dražbu archivních šampionů. Valtické vinné trhy, to je Wimbledon mezi výstavami. Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice vás zve na Velkopavlovický gulášfest, který se koná v sobotu 9. května. Kulinářská bitva o nejlepší guláš začíná v 9:30 dopoledne na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Přijďte fandit, nasávat vůně, ochutnávat, bavit se a také jako laická porota hodnotit a vybrat ten nejlepší tým. Více informací na www.ekocentrum-trkmanka.com. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Hustopeče připravují opravu dětského hřiště u Masarykova náměstí. Hotovo by mělo být na konci školního roku. Radní už schválili výzvu pro firmy, které se o zakázku uchází. Hřiště projde kompletní obnovou herních prvků, část z nich město využije jinde. Jde o další z řady oprav, kdy radnice každý rok modernizuje jedno hřiště ve městě.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území, hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší denní teplota 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Grill, oheň a skvělá atmosféra. Hodonín na grilu je zpět. V sobotu 16. května od 10 hodin na Masarykově náměstí. Dorazí i známý kuchař Michal Hugo Hromas s vlastní pecí a pořádnou show. Čekají vás grilované speciality, street food i lokální dobroty. Zahrají Aneška Binková, Dolls in the Factory a hodonínská kapela Yama. Přijďte si užít den plný chutí, hudby a pohody. Hodonín na grilu. Buďte u toho.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
2: Na jihu Moravy se dále šíří žloutenka a od začátku roku hygienici evidují už 335 případů. Za poslední měsíc přibylo dalších 60 nakažených, což je sice méně než dříve, ale situace je stále vážná. Region tak tvoří téměř třetinu všech případů v celém Česku. Podle hygieniků je hlavní ochranou důkladná hygiena, zejména mytí rukou před jídlem.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 14 až 11 stupňů. Zítra na jihu Moravy oblačno, srážky se mohou vyskytovat na části území, hlavně později odpoledne a večer. Lokálně se mohou objevit také bouřky. Nejvyšší denní teplota 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
3: Nevěděla jsem si frajera šanovat.
4: Bye.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Gajdošku, gajdoš,

Rádio Jih Cymbálka.

A tak zbývalo jediné. Zapřít dobré vychování, rázně utlumit svědomí a oloupit kamarády. Úroky se začalo krást tak neslýchaným způsobem, že to bylo až zábavné. Kula Kvata byl přes noc kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řádně požadovali a ještě něco navíc. Přitom musel jít do zaměstnání bez košile, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpat do něj své mohutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Ke Falinovi byl prázdný kufr. Pouze na dně ležel jakýsi řemínek, který měl cosi upevňovat, ale to cosi, ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Musíš si to zase nakrást, radil Sálus. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Ke Falin nechtěl. Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Sálus. Kdo se o sebe neumí postarat, ten na to doplatí. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracovalo. Vojni odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a pěli písně rozmanitého obsahu i kvality. Pánové, vykřikl najednou Cína, podívejte se na tu vzácnou návštěvu. A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám veliký Terasky. Terasky, který tím měl výhledově rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mečky zabavoval plné nebo nedopité lahve. Ešte som majorom, pravil. A keď som majorom, nebude tu na bordel či volaká piatika. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápěti se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívali a rozjásali a tajně popíjeli z utajených zásob. Co je, ke Falin? Otázal se kolem kráčející Terasky. Co pověte na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu, řekl ke Falin. Ta představa, že se o mě nebude nikdo starat, mě sice poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. Jsi moudrý člověk, ke Falin, pochválil ho major. Mal jsem vás urobit slobodníkom, alebo desiatníkom. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Rota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstali pouze Vata a Jasánek, jako jediní stoprocentně střízliví a práceschopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky, jakož i jiné nečistoty vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádnej, naříkal Kulak. Napřed musím ty ožralý prevíty otáct na hřbetu a pak po nich mám ještě uklízet tenhle sajrajt. V dnešní době je nejlepší být lump a nemít žádnou zodpovědnost. Jasánek neříkal nic, jen se obdivoval sám sobě, kerak za ty dva roky vyspěl. Když měl poprvé uklízet záchod, zdálo se mu, že to bude jeho smrt a vydat. Dnes by se dokázal uživit jako správce veřejného záchodku na Václavském náměstí. Konečně bylo vše v pořádku a rota se vydala vrávoravým krokem k nádraží. Před parkem za hotelem Slovan stál major Vlčák, který snad nikdy nespal a zahrozil na PTPáky pěstí. Rota se nadšeně rozštěkala a někteří zdatní jedinci se pokusili o táhlé vlčí zavití. Terasky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bez desnází do vagónu. Podařilo se mu to s krajním vypětím, pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce, jednak protože byla krátká a za druhé protože většina znamených vojinů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracel již po 11. Tohle už uklízet nebudu, radoval se při pohledu na znečištěné individum Kula Kvata. Teď už mi vojenští páni můžou poli vyprodal. Dej si s takovýma řečma pozor, varoval ho ke Falin a mrkal na ostatní. Ještě 3 dny po propuštění do

0: Ty lžeš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat před vojenský soud.
1: Fakticky, skrtl Kulak, to jsou dneska zákony, že by se z toho člověk posral.
0: Kolem půl osmé raní zastavil vlak na hlavním nádraží v Praze. Novopečení civilové se zřevem hodným obyvatel méně vyvinutých krajin vyhrnuli z vagonu a řítili se k východu. Kefalín se ohlédl a spatřil majora Teraskyho. Stál opřen o vagón a smutně se usmíval. Zraky všemocného velitele a nejhoršího vojína u praporu se střetly. Kefalín se zastavil a major k němu váhavě přistoupil. Co bylo, to bylo, podal mu pravici. Teraskys je v civile a o pár týždňů budem aj já. Ale stejně to bylo všechno absurdní, soudru majore, usmál se Kefalín.
2: Bolo,
0: přikývl Teraskys.
2: Bože můj, bolo.
0: Chvíli mlčel a teprve, když už Kefalín hodlal opustit nástupiště, překvapilo otázkou, kterou měl delší dobu na jazyku. A co si představujete pod takým slovem absurdní? Absurdní?
3: Kapitola 7. Nemoc. Kefalín se zasmušil. Uvědomil si, že po Vánocích ho nečeká nic dobrého.
0: I kdyby Hamáček nepopustil úzdu své pomstychtivosti, znamenalo by to řadu dní strávených v závějích uprostřed lesa, odkud byl únik toliko přes ošetřovnu. Nejhlouběji to provedl vojín Okáč, na kterého padla staletá sosna a pošramotila ho natolik, že musel být dopraven do nemocnice. Daleko lépe si vedl Černík se svou poraněnou páteří a vykoledoval si alespoň převelení do Nepomuku. Něco takového hodlal provést i Kefalín. Proto celkem přivítal záchvaty kašle, které ho přepadly a přišli mu až neuvěřitelně vhod. Zamířil na ošetřovnu, kde našel u svobodníka Myšáka plné pochopení. Jenže já tě tu můžu nechat jen 48 hodin, upozornil ho Myšák. Kdyby se chtěl z týhle aliášky dostat definitivně, musel by ses o to pokusit v Plzni. Ale jestli ti to vyjde, to na mou duši nevím. Hned po snídaní zavítal na ošetřovnu poručík Hamáček a zajímal se o Kefalínovo zdraví. Nevím si s ním rady, tvrdil Myšák a tvářil se velice polekaně. Je to tak silný zánět hrtanu, s jakým jsem se ještě nikdy nesetkal. Skoro se bojím ho tu nechat. Hamáček se zamračil a přistoupil k pacientově posteli. Čověče, Kefalín, zabručel. Vy jste u mě co? Vy jste u mě padavka. Voják má být odolný, aby se na něho vlast mohla spolehnout, jasný? Kefalín upřel oči do stropu a křečovitě se rozkašlal. Vidíte, soudru poručíku, řekl Myšák. Takhle kašle pořád. Měli bychom ho poslat do Plzně. Myšák, nepřeháníte to trochu? Když na chlapa padne strom, prosím, proti ošetření takového soudra ve špitálu nic nenamítám, ale kašel není žádná závažná choroba. Tady nejde o kašel běžného typu, tvrdil Myšák, ale o zachvácení celé oblasti hrtanu. Jestli se mu nedostane odborné lékařské péče, může docela klidně přijít o hlas. A děte, Myšák, tohle mi prosím vás neříkejte, já jsem už viděl na stydlech vojáků, že si to ani nedovede představit a žádný z nich hlas nestratil. Svobodník Myšák však trval na svém. Kefalín kašlal, až nadskakoval na posteli a tak poručík začal ustupovat. No dobrá, řekl po chvíli uvažování. Já tady napíšu cestovní rozkaz, ať do té Plzně jede. A upozorňuji vás, Myšák, že mi v terénu kašle celá rota a jestli všichni budou chtít do špitálu, tak je to vaše vina.
3: Druhý den vyrazil Kefalín do Plzně. Naštěstí právě odjíždělo nákladní auto plné špinavých svršků do Nepomuku a odtud to už byla pouhá hodinka vlakem. Na nádraží si Marot poručil 2 studená piva, aby ještě kapánek podráždil sliznici a pak zamířil k vojenské nemocnici.
0: Po cestě ho napadla taková malá hra na rozptýlení. Umínil si, že ve městě nepozdraví důstojníka. A to za žádných okolností. Potkal jich několik a vycházelo mu to. Každý při spatření černých výložek mával alespoň v duchu rukou a raději se začal dívat jinam. Teprve, když se blížil k nemocnici, uviděl Kefalín proti sobě kráčejícího nadporučíka s červenou páskou na rukávě. Hlídka, a tudíž vážné nebezpečí. Leč hra je hra a musí být v rámci pravidel dohrána až do konce. Kefalín zaťal zuby a nepozdravil. Co to vojne, proč nezdravíte? Kefalín, aniž ho vzal na vědomí, klidně pokračoval v chůzi. Nadporučík se za ním rozběhl a chytil ho za rukáv. Sodrovolíne, křičel, předložte mi své doklady. Kefalín vytřeštil oči a udělal přiblblý a téměř idiotský výraz. Z dlaní vytvořil trichtýř, který si přiložil k uchu a vší silou hýkl. He? Nadporučík vylekaně uskočil a překvapeně mžoural očima. Bezradně přežlaboval, ale když na něj Kefalín ještě jednou udělal he? Otočil se a upaloval pryč. Dalšího oběť už jistě neměla černé výložky. Náčelníkem ušního, nosního a krčního oddělení ve vojenské nemocnici v Plzni byl plukovník Daremník. Vlídný starý pán, s kterým bylo možno se domluvit. Když spatřil Kefalínovi výložky, okamžitě se zajímal o jeho civilní povolání. Člověče, usmál se, tyhle ty černý barony já strašně rád zpovídám. To jsou kolikrát historie k neuvěření. Škoda, že to nedovedou sepsat. Kefalín usoudil, že by bylo vhodné naservírovat mu jednu historku k neuvěření, aby si dobrácky vyližející pan doktor přišel na své. Já jsem jezdil jako herec s vesnickým divadlem. Začal vykládat mezi jednotlivými záchvaty kašle. A jednou, když jsme hostovali u Chlumce nad Cidlinou, seznámil jsem se tam s mladinkou, velice půvabnou dívenkou. Jmenovala se Anděla, ale jak se později ukázalo, pocházela z bývalých vykořisťovatelských kruhů a její otec nyní ve vězení byl dokonce členem správní rady Živnobanky. V té vesnici se nikdo neodvážil s ním promluvit a místní esenbák ustavičně dával pozor, kdy se dopustí špionáže nebo alespoň vraždy veřejného činitele. No, a když jsem začal s Andělou chodit, bylo vlastně o náramenících mé budoucí uniformy téměř rozhodnuto. Kolegové mi Andělu rozmlouvali, tvrdili, že strkám hlavu do oprátky, ale já jsem od ní nemohl upustit. Láska soudruhu plukovníku je strašná věc. Vzal jsi si ji? Zeptal se dychtivě plukovník. Nevzal, odvětil smutně Kefalín. Odjela se mnou do Prahy, ale po dvou měsících šťastného života ji zavřeli pro příživnictví. Chtěl jsem se tenkrát oběsit, ale kamarád mě v poslední chvíli odřízl. Andělu pustili za 8 měsíců. Nesměla však zůstat v Praze a odjela zpátky do té vesnice k Chlumci nad Cidlinou. Tam skočila do rybníka. V den jejího pohřbu jsem hrál Jana ve veselohře Štěstí nepadá z nebe. Plukovník spokojně pokýval hlavou. Lidské osudy jsou jako dramata, liboval si. A já to strašně rád poslouchám. No a co ti vlastně je? Kefalín si počal stěžovat na svůj vojenský osud. Líčil, jak těžce pracuje, někdy pokrk ve sněhu. Dvakrát už v posledním okamžiku uskočil před padajícím stromem. Když je člověk pokrk ve sněhu, tak se dobře neuskakuje, souhlasil doktor. Otevři klapačku, já se podívám, jak tě to poznamenalo. Zánět hrtanu Masodlovo. 14 dní lhal Kefalín. Plukovník zavolal na sestru. Sestro, pište, vleklý zánět hrtanů, hrozí hlasová porucha trvalého rázu. Je naprosto nutné převelet pacienta k útvaru, kde je řádně vybavená ošetřovna a lékař. Léčba. Inhalace a kalciové injekce. Spokojen?
1: Kefalín se rozářil jako vánoční stromeček.
0: Vděčně stiskl plukovníkovi ruku a pln elánu se vracel do šumavské výsky, aby ji co nejdříve zaměnil za halušku v režim na Zelené hoře.
4: Rádio Jich Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Dovolte, přátelé, abych vás přivítal na další hovor H. A opět, jako obvykle, začínáme tím, že zdravím diváky zde i doma u televizoru. A vítám, jako obyčejně, svého oponenta, režiséra Svitáčka. Poslyš, tamhle sleduju tvou fotku před 20 roky.
1: Ano. Že jsem se nezměnil, že jo?
0: Ne, omláci. Omláci za těch 20 let, ale mě zajímá to, že máš podobný sako jako tenkrát.
1: No.
0: Nebo
1: to je ono.
0: To je to tež?
1: Ano, to je to.
0: Pořád to tež?
1: Ano. Mám pocit, že i ta kravata je stejná.
0: Aha. V tom případě mě to štve, protože jsi nepřibral za tu dobu. Tedy myšlenkově jo, ale tělesně ne. To mě na tom to, jak se to říká, hněte.
1: Aha, ano, máme v češtině hněte,
0: ale takový výrazy, které se dají použít i v televizi, ano. No, já mezi tím jsem dostal řadu dopisů, jednak dopisů, jednak dotazů a taky pozvání. Já třeba dostal pozvání od jedné dámy z Kladna, která mě zve na chlupaté buchty. Já nevím, co jsou to chlupaté buchty, ale zní to krásně, chlupaté buchty. Dokonce mi dala číslo telefonu, abych se ozval, kdy na ty chlupaté buchty přijedu. Vážená, děkuju za to pozvání, ale uznejte sama, že chlupaté buchty, jakož i srnčí na smetaně z prvních hovorů, už pro mě není ten pravý sortiment. Varuji se toho a přesto jsem vám vděčen za to pozvání. Rád bych je ochutnal. Ale nemusíte posílat, proboha, to cestou by se chlupy vytráceli a už by to nebylo ono, že jo. No, já dostávám i jiné ty dotazy třeba, jestli si ty historky vymýšlím, nebo co, a povídám, ne, ty jsou pravdivý. Já rád odpovím na kterýkoliv dotaz, ovšem musí být podepsán. Když je na korespondenční lístku někdo nečitelně podepsán a místo adresy jsou hieroglyfy, tak nemůžu odpovědět. A v televizi už vůbec ne, protože na anonymní dotazy zásadně neodpovídám. Ani je nečtu už, protože to bych nepřečetl už nic jiného. Někteří lidé se opravdu domnívají, že si to vymýšlím. Tady třeba, tady je dotaz, jestli ta fraskita, jak jsem tady vyprávěl, jak jsem jí textilně poškodil a to před očima plačících diváků, tak jestli to je pravda. Je? A bylo mi to potvrzeno, šel jsem Jungmanovou ulicí a najednou proti mě dáma v kožichu, v klobouku, tmavý brejle měla, vrhla se na mě, chytla mě za klopy a povídá, kdo jsem? Honem, kdo jsem? Já říkám, vážená, já jsem v letech, kdy už znám všecky lidi a nevím, kdo to je. A ona říká, tak se podívejte, no, fraskita. To byla skutečně paní Faltinková, představitelka tehdy fraskity, kterou jsem tak neblaze obnažil na jevišti. A já jsem říkal, vy jste to slyšel, ten případ? On říkal, několikrát. V televizi jsem to viděl, když jsem to vyprávěl, v hovorech. A moji známí mě říkají, no to si vymýšlí. A ona říká, ne, ne, ne, to je fakt, to se stalo. Potvrzuje to svou osobní účastí na tom a dokonce ráda. Třeba s tím vínem, taky jsou dotazy, to je zajímavý. Když jsem dělal hovory na jevišti, tedy před diváky přímo, tak vždycky první dotaz byl na víno. Vždycky, všude, kterýmkoliv městu. A dokonce už jsem byl podezírán, že si toho tazatele vozím s sebou, že je vycvičený, aby se na to víno zeptal. Ale ten dotaz se zásadně lišil podle toho, jestli byl položen v Čechách anebo na Moravě. V Čechách ten dotaz zněl, prosím vás, to, co tam pijete, to je víno? A když jsem řekl, ano, to je víno, tak mi říkali, jo, to je limonáda. A když jsem řekl, to je limonáda, tak říkali, jo, jo, to je víno. Češi nedůvěřiví, samozřejmě, vycvičený dějinama k nedůvěře určitý a tak. Když to na Moravě byl ten první dotaz taky na víno, ale nebylo jako, co to piju, zněl, jak vám chutná. No Morava, samozřejmě, že jo, Morava. Tam přece nepředpokládají, že Čech by byl takový čuně, že by pil limonádu. Tam je zajímá spíš, jak mu chutná to víno, pochopitelně, že jo. Takže ty dotazy se opakujou, vracejí, obměňujou a já jsem za ně vždycky vděčen, pokud, jak říkám, jsou osobní nebo podepsaný a tak dále. No, ale přejdeme k tomu, že tady máme dneska hosta, a to hosta mě nadmíru milého. Je to můj spolukolega, spoluvojín, spolubojovník, Jiří Sovák.

0: Jirko, já jsem zatím marně vzpomínal, tedy není to důležitý, ale jak dlouho se známe, člověče?
1: No, já myslím, já tě pamatuju hlavně od toho geniálního, od té geniální desetiminutovky, která trvala hodinu. A to už je moc dávno.
0: To je moc dávno.
1: Já bych s tím nehejbal.
0: Ne.
1: Nechme to tak.
0: Nechme to, nepočítejme to.
1: No.
0: Byli bychom smutní.
1: Mohli bychom taky přejít na to, jak vypadáme, víš?
0: Ne, to ne, fuj.
1: Nerad bych říkal, ty vypadáš mladě.
0: No, ano, když jsem vedle Karlštejnu. To jo, já potřebuji vhodné pozadí. No, ale já myslím, že se podíváme na to, kdy jsme se poznali a že si promítneme naše vzpomínky z vojny, tedy moje vzpomínky z vojny.
2: Já jsem Sováka jaksi poznal na vojně. My jsme byli spolu na vojně. Přestože on je mladší než já, tak nás dali do stejného oddílu. A díky jemu se tedy vojna stala růžencem nádherných příhod, protože Jiří Sovák, tak jako někdo bych řekl, žije a bojí se komplikací, tak Jiří Sovák si vytváří komplikace, aby mohl žít. On je v komplikacích jak ryba ve vodě. On to potřebuje, on si život dramatizuje, on život bere jenom jako látku, jako námět, který mu byl dán a ze kterého on teprve dělá umělecký dílo. O Sovákovi bych mohl mluvit 16 hodin nebo 48 hodin, to je jedno, protože jeho život, ale já jako Vladimíra Klemence bych chtěl i Sováka sem jednou přitáhnout, aby vám vyprávěl třeba, jak se učil v Žižkovské hospodě číšníkem jako mladý kluk, nebo jak jezdil s polívkovým kořením jako obchodní cestující, jak teď tam v té povíce z nějaký podvodní říká, jak se představuje, říká, já jsem obchodní cestující, cník, tak jak jezdil s polívkovým kořením, anebo jak pojišťoval. To je nádherná epizoda, jak Sovák byl pojišťovacím agentem, a to musí říkat on, protože víte, málo kdo už žije způsobem jako on. Já myslím, že tak žil třeba Hašek, jako takovým velikým, podivným, dobrodružným způsobem, a že dneska už se tak nežije. A Sovák tak žije, nebo žil, možná, že teď už je v Národním divadle, tak že už jaksi v té zlaté kapličce se umoudřil. Ne, no, umoudřil, naopak, pardon, že naopak pohasl trošku, ale s Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Já jsem si jenom tady tak načetl, poznamenal, protože hlava je stará. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného: ty jsi mě pustil? A on říká: no samozřejmě, co je, běž. Tak říká: tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká: no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká: tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká: no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká: jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká: no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá: podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smíří, to jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. A Pak říkal, tam byl ještě s tím kamaráda, ho říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřijde, pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka, čili to se Sovákem jsem jednou strávil strašlivý asi 2 hodiny v rybníce v jižních Čechách. Jsme točili spolu film Kamčet nemůže a dostali jsme se do hádky, kdo se umí líp potápět. A stmívalo se, už byla zima, nikde nikdo nebyl a my jsme seděli s Jirkou Sovákem po prsa v rybníce, pustá krajina, šero. Jeden měl vždycky hodinky v ruce a druhý byl pod vodou. Vylezl, hlásil čas, ten si vzal hodinky, já šel pod vodu. Jo. A vždycky jsme vyrovnávali ty rekordy, dejme tomu 58 vteřin. Tak ten druhý udělal 62, 65. No, nám hrozila smrt jednak tím absolutním vystydnutím a jednak tím, že někdo prostě z hrdosti se nevynoří. Do tmy jsme tam lezli jak blázni do té vody a to... A přitom též filmu v Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. Teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Jednou, já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama a tak. A jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. Přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. Hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jediný nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali. A za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plnej polní přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry, v té plné polní s tou puškou si leh na slamí, zapálil si cigaretu a ten oheň takhle klepe do té slámy a povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
0: Takže Jiříku, to byly moje vzpomínky na tebe na vojně, protože jsi mě ji proměnil opravdu v nádherné dobrodružství. A já jenom se ptám, nezapomněl já jsem na něco z té vojny?
1: No co pak nezapomněl, ale já to měl proti tobě stížený, protože ty jsi na vojně nikdy nic nedělal za rošťárnu. Já jsem při těch besedách vždycky se dožadoval, abych vyprávěl taky něco o tobě. Ale ty jsi se tam jenom chechtal. On v odevřenou hubu od ucha k uchu a všude, kde jsem byl, já tam byl horníček, já ho tak v té době neznal tolika, já jsem jenom si říkal, tohle ten kluk má fantazii bujnou, furt žve. No a tohle on tedy to Bčko to měl, proto až byl mimořádně duševně vyspělej. Ne, že by byl jako nějak schátralý, no, to hraň Bůh. No. Oni taky po takový intelektuální vojáky na vojně nestojí, protože tomu dáš rozkaz vpravo bok a on chce vědět proč.
0: Jirko, já jenom poznámku, prosím tě. Za mnou taky přišli z televize a z armádního vysílání před asi já nevím kolika lety a ptali se, jestli bych pro armádního Silvestra nevyprávěl před kamerou některý ty veselý historky s tebou. Z vojny. Ano. Já jsem řekl, no to bych nevyprávěl, to je ještě dneska trestný.
1: Ano, to je svým způsobem pravda, právě já jsem taky dost na rozpacích, jak si mám pokračovat.
0: Pokračuj.
1: No ne, jak jsem řekl, ty jsi byl, přesto, že jsi nebyl nějak aktivní, jenom čili jako duševně zapojený do všeho, tak jsi byl ovšem informovaný, všeho jsi se zúčastnil, jako ten pochod smrti, jak jsme to nazvali, že jo, tam byla nějaká záměna, taková nějaký nedopatření, místo špeku jsme vyfasovali marmeládu. Měli jsme dostat 8 deka špeku na cestu tam, až jsme se vrátili, tak 8 deka marmelády a oni to spletli, takže my jsme vysílený ušli tam, že jo. Ty se z toho zmocnil a ona byla oslava tenkrát, potom asi po třech dnech byla oslava tyhle ty toho pochodu smrti, že jo, v podobě estrády, každý tam něco, nějaký číslo udělal a ty jsi tam měl tu geniální 10-minutovku, která trvala hodinu, to byla sranda tak ukrutná, že se smáli i důstojníci. Smáli. Tenkrát jsem řekl tu historickou větu, kamaráde, tebe znárodňuju, dneska by to bylo ze soukromničo, jo, do konce vojny tě budu hlídat se zbraní v ruce.
0: Ano.
1: Pamatuješ? To bylo doslova. No.
0: Ale tam byl jeden spoluvojín náš, já jenom vím, že se jmenoval Jarouš.
1: Jo, Jarouš, to nebyl vojín, to byl voják jako stehno. To byl strašný voják, on měřil 2,20 m, vážil 180 kilo, tomu byli malý i kasárna. Na něj nic nebylo, já když jsem ho viděl, pám, proč nás volají, proč nás povolávají. Stačilo Jardu, ten to přece stačí pobít sám. Tomu šili uniformu, teď celý týden dva krejči pažmíru, musel brát dva lidi toho, nebo by jim jeden, jo. Byl pupek strašný, tak mu šili celý týden. Tak jsem si, ale to jsem se velice splet, v síle to není, vojna je otázka vytrvalosti. On ten chlapec byl týden v kazárnách, pač nesměl ven, neměl uniformu a my jsme každý den ušli 15 kilometrů, takže ty nohy už jsme měli tak trošku jako vytrénovaný. A Jaro už ten byl zneužívaný kuchařem a odnes tamhle režon a otlačit kostel a nebo takový ty fyzické věci prostě jako dal. A dostal uniformu na neštěstí v den, kdy byl ten pochod smrti. To si vzpomínám, stáli jsme takhle před ubikacema, takhle ty čety, já byl prostřední, první, že jo, teď to tele, že jo, jsme měli, mě dali lehký kulomet, on měl 9 kilo, no. Taky mě dost otrávili a teď začalo pršet a hodili jsme na sebe takový ty pláštěnky, co jsme měli. Ty celty, přesně řečeno. Ty celty, no a Jarda vypadal jak kaple. To bylo těleso obrovské. No ale málo platný, Jarouš nebyl zvyklý na chůzi, ušel 12 kilometrů, padnul do škarpy, přivezli ho jeřábem, ten byl opruzelej i za ušima. Druhý den šel na toaletu přes dvůr, hodinu, krok, slza, krok, slza.
0: Ano, vzpomínám na to, i když já jsem ho tak nezažil jako ty, protože já na ten cvičák nechodil, ty jsi ho zažil víc. No, já bych ti chtěl připomenout, hele, ty máš bujnou fantazii, jsi umělec přece no. jenom, přes to všecko.
1: Mýval jsem.
0: Býval, no, tak vysloužilý umělec. No.
3: Mýval, že mýval,
1: mýval. Mýval, mýval, mýval.
0: Aha, já myslel, býval umělec. Mýval fantazii.
1: Mýval, mýval, mýval, bývalý.
0: Ano. Dovedeš si mě představit, jak jsem před těmi 20 roky vypadal jako voják? Dovedeš si mě vybavit nějak? Už asi ne.
1: No... strašně nevojenský. Jsi vypadal si strašně nevojenský. Já bych pochopil, že armády můžou tady představit si tebe, že někam vtrhneš do vesnice, při válce, že rabuješ a...
0: Znásilňuješ.
1: No to bych si nebyl jistý. S tím bych si nebyl jistý. Ale takhle, jak jsem tě zažil já, jak ty jsi se dokázal nebo vojenskou čepici nasadit, ty jsi mohl beztrestně chodit mezi šaržema a nemusel si zdravit. Ty jsi vůbec nebyl voják a přitom jsi byl v uniformě.
0: Tak já ti připomenu svůj tehdejší vzhled. Já bych prosil fotografii z těch let.
1: Ano, ano, ano. Jestli pak víš, proč máš tamhle tu kapsu, tu pravou kapsu tak vydulou.
0: Jo, to není granát, to je notes. Já nosím v kapse blok stočený pro případ, že by se dostavil nápad, že bych si ho poznamenal. Nosil jsem to marně celou tu dobu, samozřejmě. Ani nápad nebyl. Ale to mě fotil Eda Landiš, dneska kameraman Československé televize, ze srandy samozřejmě v ateliéru svého tatínka v Karlíně. A já jsem tuhle fotku přivez, jsou dvě fotky, našemu poručíkovi tenkrát. A úplně vážně mu říkám, pane poručíku, já jsem byl na neděli v Praze a nechal jsem se vyfotografovat, abych měl památku na vojnu, že na tu krásnou dobu. A povídám mu, hele, nešlo by, pane poručíku, jak jsou takový ty vojenský brožurky, takový ty instruktážní, nešlo by ty fotky použít jako stoj spatný a zdravení, jo, do těch příruček. A on dlouho na to koukal a pak mě tak smutně řekl, já myslím, že ne. Jako kdyby se bál, že mi zarmoutí, rozumím. Ale já měl jiný nápad s tou fotkou. Já jsem si říkal, ta by měla být rozmnožena a na korouhových vyvěšena a nesli bychom ji proti nepříteli.
1: Kdo?
0: Kdo by to nes?
1: Jo.
0: No korouhevníci. V první řadě ty.
1: Já bejvalej korouhevník.
0: Bejvalej korouhevník, ano, ano. Nesli by to a tam by bylo napsáno, a takových jsou nás miliony. No, podívej, jak by to vypadalo? To by zahrálo nepřítele dřív než husický chorál. Kdyby tohle viděli, tak couvnou. No.
3: Ale ty jsi nám chtěl vyprávět, jak no. to bylo před těma 20 lety, jak jste se potkali, nebo co jsi tam naklad?
0: No, jak jsme se potkali, to já myslím, že si nebudem o tom vyprávět.
1: Já myslím taky, že
0: si to promítneme.
3: Ne, ne. Aha.
0: Že jo, přímo.
3: Není špatné.
0: Přímo v pohybech.
3: Nechť pracují přístroje.
0: Ano, nechť pracují přístroje. Jirka Sová.

0: Já tady zastupuju diváky.
1: Ano.
0: Tak tě vítám.
1: Já zároveň zdravím diváky.
0: Ale moment, moment.
1: Já jsem zvyklý vystupovat za sebe, já vždycky za postavu, takže my spíš máme předepsáno se nedívat na to, takže děláme jako, že tu nic není, že jo, a teďka obrácená situace, teď musím dělat jako, že tu je. Tak teď je to momentálně tady. Já jsem sem nepřišel, já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci, to bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které jaksi... No tak tam se některé, tam byly některé nepatrné úchylky.
2: No počkej,
1: tak vzhledem k tomu, prosím... Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
2: Já jsem neřekl.
1: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
2: No tak máš špatný tlumočníky.
1: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
2: Nebo ano, lichometníci.
1: Ano, ano. Leobratní lichotníci.
2: No ale jsi mnohem mladší.
1: No, asi o rok a půl, pač. V prosinci mi bude 50 let.
2: No dobře, a víš, se to v tomhle věku dělá rok a půl?
1: Aby se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělá. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu do těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, pač tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří, a když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
2: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
1: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě, že to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždíte takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No já jsem právě chtěl, nebo chtěl
2: si to ty... Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem...
1: Ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky. A...
2: Ano.
1: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, takže musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal nakřižovat se a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu, to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak, Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně, kdo byl? A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme přidávali až trát normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, nebo já jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já tak jsem chrapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Jsem do auta a fičel jsem domů. Já právě to zklamání tady, jak si chci omluvit. Každý si jak to pak tady, ale hlavně tamhle. Cítíte tam. Takže
2: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě se zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už, pardon, promiň.
3: No. No, hraju ho.
2: Hraješ ho, tak.
3: Hraju ho, s tímhletím a... já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
2: Ano.
3: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
2: studuji jsem šel domů.
3: Jo, no studuju, porád to studuju.
2: Jo? Budeš mít fousy?
3: Jo, ty spodní. Jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit. Půl.
2: Tam
3: se ani... to byl chytrý člověk.
2: No jistě, samozřejmě. To je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takový konzervatoř?
3: Ne.
2: Ty nemáš?
3: No.
2: Já
3: taky ne. Ne, taky ne.
2: Přímo ze života, jo?
3: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
2: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří, ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří. Můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
3: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
2: jednou.
3: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
2: Ano.
3: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
2: Já si pletu exudát s exulantem, ale to je jedno.
3: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
2: Ano.
3: A teďka taky vypouštěj.
2: Ano.
3: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduchu. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem... Pražské městské bojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě, napřed jsem se musel účastnit nějakého kurzu,
2: ano.
3: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od loupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky.
2: Ano.
3: Zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no a já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
2: ano.
3: Že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
2: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
2: měl. To
3: pochopitelně takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil cí parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
2: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak, to myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páčku, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, 5,5 roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel, a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Nepřetahujem to,
4: nepřetahujem. Ne.
3: Tragédie. Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na mnou usmělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Soklo, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
4: Ano. Takový
3: nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, půjš tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak se tím psům chová. Tak samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa, jestli je nadšený, anebo prostě rozuřený. Poznám.
4: Já to nikdy nepoznal ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano.
3: No tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním, a mít nakonec jako stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pak, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psy, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejka a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo? Jo. A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona jsem přišel, jak zlikla.
4: Ano.
3: Jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka... mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, Koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
2: Moment! Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
2: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
2: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
2: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: No ovšem přitom velice roztomilý, takže...
2: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty... Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druh, blbče, se jde. No a právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
2: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl všem mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a má ti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílý plášti v čepičce u stolu, čet noviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějaký tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takový, jako když jsou dva krápníci, víš?
2: Ano.
3: Je zcepeně, kdyby bylo. Najednou on vylečel, najednou vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
2: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
3: Jako voják, umělec. Tyž.
2: Jako voják, umělec.
3: Když je voják, musí být umělec.
2: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním v uměleckém souboru.
3: Jako v Auzu.
2: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš.
3: Já jsem výborný byl... písař.
2: Ano. A já jsem...
3: Dneska se vyprávěl o tvém písmu při táborových koní.
2: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
3: Já taky už ne. Ty ani... To bylo z trna do dne, nebo z jedna do tmy, já nevím.
2: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
3: Loutkář, jo, loutkář. Myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
2: Plnovous.
3: Plnovous, bych tak přímo řekl. A kdo taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
2: Ano.
3: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, to nejvlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, šmidrapá, si pak si čistí zuby Kašpárku a Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze?

0: Klích.
1: Ty máš rád klích, ne?
0: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, Sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
0: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník. Fousatej. A já... Tam mě chytli.
1: Jo.
0: Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Bez trestě jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až sprdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
2: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju, ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
0: No já velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
2: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
0: Miračku, já myslím, že bychom to měli ukončit.
2: Prosím.
0: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma jsem neustále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, pač jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty je. Prostě těch vzkazuje tolika, děkovných vzkazů.
2: No, proč říkáš, paní, ale adresu si neřek.
0: No ne, ona byla tak stará, že jako necela.
2: Aha, pardon.
0: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná.
2: Ani stada, splnit.
0: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

0: No Jiříku, a jsme u závěru. A mě nezbývá, než ti poděkovat za tehdejší návštěvu i za dnešní návštěvu a za všechny příští. Já bych měl takový návrh, jestli bychom se tady opět za 20 let nemohli setkat.
1: Já bych to vylepšil, no, že bychom se mohli scházet každých 20 let.
0: Tak. Ahoj.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýristi a ty týpisti. No teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši. Hořkou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl k tomu, byl špatný a přišla na něj jistě tahle ta bzinkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajtně a ono nic, teda kluci.